0: 409, c'est ça.
1: Central au 409, êtes-vous en mesure de nous donner un nom de responsable à rejoindre?
0: Central 8005 plan canadien, 8005 plan canadien, 272.5 demande effectuée.
1: Central 10.
0: Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10. Central 10